0: Zde Praha, československé zahraniční vysílání.
1: Hello from the children of planet Earth.